0: Nábožné slovo.
1: Svešiče dženca od Antonije Ričcenie ze Sulšec.
2: Ljubipši poslucharjo, tež je Jezus do nebe spil, bichu ja poštoljo ze Sviatej Mariju ve večorni žoli zamkneni. Oni so tam na Cionski horje v Jeruzalemje modlachu a čakachu 9 dňu na pokoji čela. Ze šumienjom k siatkam vuliva siat duch sydom daru a napielni apoštovu z mudrosču, rozumom, radu, vedomosču, silnosču, pobožnosču a bohabojosču. Nitko so strachu zvukmanjeni za svetovu misjon a spielnjenje Jezusovoha nadavka. Čiče a vudše všitke ľude, čiče jih v imenje Vodca a Syna a Ducha Sviatoho. Trude so tež nam tak vedže, kajž ja poštovam za zamknenými durjemi. Máme strach, so jako kšesčenjo vuznač a so samo hajmbujeme pred svetom. Neveme, što máme rečeč, tež so nas prašeja. Tuž prosime, pšin Sviate Ducho, pšinč přes mocnu zastupnu prostvu najčištišeje vutrobe Marije, tvoje tak ľubovaneje neveste.
1: Praj Antonija Ričcena ze Sulšec nadavku a zamovitosti Kulovskeje vosade. Tsi menšine do šest Čechie.

0: Andrea Spetankova, Sedom Bon, Napus, Sid Miche. Snanus Chetto, Runje Naschich, Boistach, Swischeli, Jelisonitz, Woklitschanska, Gminska, Rada, Jesotscheraras, Mitschgezach, Skajowawa, Ato Damnische, Grato, Nivonjoje, Wobore, Elsa Brandström. Damje, Rajicek, Jarajicello, Nawoda, Wobore, Andreas Kruscha, Wodjile, Woborniko, Informowau, a Wotem, Sommerja, Tukwilo, Sidemazizzi, aktiv, Nichtschwono. As Gottre, mit Thema, mi Jesotgminska, Rada, Hische, Sabirawa, Tovil, Mate, Gisvok.
1: Na předkádzacym posiedzeniu su hižot leje o tym dyskutovali a nietko maja skončny rozsud. Podłożki za gminskich radičelu maja su we přichodze digitalnie svač. To je gminska rada z většinu vosu v obsamknyła. K tomu gminski radičel dr. Benno Wauda.
2: Co mam prać, to je maja individualne vosobinske meneno. Duke sem ja kronist, verski, so mam ja die rade, dich mam ja nicht analogne ve rukach. To pa nieke nejo prezentne, abo reprezentatívne za cú gminskú radu. Ja si myslím, že domo šon tej ľada, že my te analógne, že my o to prečinžeme, když máme tu možnosť to digitálne činž, potom je to vieso tie rozumné.
1: A kak vopkáže ja s tematikou poprom v tamných komunách? K tomu navoda zahraniska zjazka pri kloštorskej vode Štefan Anders.
3: My máme gmeny, když informujeme gminských radičelů přes mielku, niekotre rysy, niekotre majú takú variantu z mielku a z papieru, to sú niekde gmeny Mančice a Kroštice. My máme tú gmenu Rajbice, když je šeskýre tradicionálne pobočú a šo voľné papiere má. My máme tú gmenu Nibelčice, když majú jeden cloud. Zat informácie ha paralel tiež ešte mielku užije, ha dženca sú sa voklice tiež za hých buď rozhodili.
1: Dále je Voklečanská gmenská rada jednovostne nadavk za ponovenie drohy mies Nui Viesku a Rožantom še podala. Miestnanosta Klemens Boldrak.
4: A zo sú tu dále nepokne, zož mamo veľa vesela na tutom poču, dokež mamo mu tam tiež jara veľa vopkada, busovo vopkada tiež a mamo tam tiež závode. Sme si vrejli mu dobím na kojže pa tam na tutom poču nešto činč. A tuto nadok jo nitko jen zavod krenu z Landsberga.
1: Dále je gmenská radičelka Antje Bobcina gmenskú radu votem informovala, zo nebude hižodlie predsedka Spichovanského dovarstva Serbskej vyššej šule Michal Honik.
5: Ja som tom prostu stajiva dla korošče, dokež chcem ja votedať, že Spichovanské dovarstvo, ona sa ja, nikto nové namakal a te bude voľbu bude v júniu sa stač a som vesela, zo bude a to ponže dále.
1: A Antje Bobcina s dobom namovia.
5: Musí přijemo, zobo to kus rozrostvo a s tým chcem ja poprom tým nedom tým starších všichemo prosiť, o to kus přemyslič, dokež bez to spichovanca toho to ja sa neponže, dokež hevak nemôže žádne šulere, žádne tykancovo bazáre, nič ja sa činč, to jené ždo, když jo, jené spichovanské toho hevak je to v šulách zakazané.
1: Nietko hotuja so ve Voklečanskej šuli najprv raz na dvorový svedžen, kiž bude potom zatežen a kiž je to runia jenož možné, dokiž maja také spichovanské tovarstvo na šuli, kiž projekt podpiruje.
0: O čarošim posedženju gminske rade Voklece, kotrož mi jahu Dunkruč, Smičkecach, je Matej G. Svog rozpravjal.

0: Crescendo. Hudžba krotko a svotko.
1: So, man Heduška je nam predstav Johanu Pazeltovu a netko nech zaklinči spiel, kýž je srbský rozhoz, čo hrt na čestu Petra Šiš, desač natočil text je Spera Jana Vonarja.

0: Srpski rozvoz. Poješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: A ty švot mi ešte raz dobre ranie a spodobanie. Gmenská rada ve Worklecach je čara narok za ponovenie drohy z nuje vieski do Ružanta přepodala. Dživa prevozmie firma z Landsberga za 7,500 €. Gmena Ralbice Ružant má ešte vo druhým odrysku ponovenia drohy rozsudičky švúčenia 28,400 €. V letných prozinách má so droha potom vybiu jedno týdženia ponovič. A viac sa vo čarovším posiedženiu zoniče za hodinu. Ve Votrovie zasadžuje sa vobedlianska iniciatíva za zakovanie pačoniaceho hniezda. Odpovednú petíciu v internete je miesto miacač 310 ľudí podpísalo. Kajenš Vokres Budešin na naprašovanie zdeli predleží za Votrovské pačoniace hniezdo oficiálna tvarská dovolnosť. Prečivo dovolnosti pak je Vokres miestem z napřečivenie dostal. Kajenš skrajno radno zárada dále reka, môže Vokres po prúvaniu z napřečivenia tvarskú dovolnosť cofnič. Tomu chce iniciatíva zadživač. Z petíciu žada se ona nimo škita, bačoniaco nezda tež viace škita přírody veuse. Vojerovská župa plánuje lieca tujšto zaradovaniu. Tak je so predsedstvo župy na zajšom posiedženiu gremia miestrujem s přírodami na 100. posmertnine Augusta Lapšticha Vojerovského v júliu zabieralo. Kajž je zdeli županka Gabriela Linakova, bie Lapštich, serbský pracovník, knihy čišťo, redaktor a angažovaný miešťan. Ke jeho česči přijotuje prezentáciu a Bernd Pitkunings zaradovanie 10. júlia hučbne v obrubi. Dále plánuje Vojerovská župa lieca hišče kubvanskú jezbu do Delnie Vúžice, chce serbský evangelský cirkvinský džen ve spálach podpierač a ve názemie svojbne poponio na horách převiesť. V Budestecach maja po pol lieče za so poštu. Čara poponiu sú ju otevrili. Závod DHL stará sa vo filiálu, ktoráž je v zahradnickým centrum je gmene zamestnená. Miestnanosta Markus Michauk je spokojom, zo maja v gmene za so takú odnožku, čiž pristajní ľudí poradžuja a poslúžuja. S dobom je veselo veľsú vúľke, zo moža vobedle rovotnitka pakete za so v Budestecach otevrač a otevzač. Od srede v občelitej so mody kejelovace Josefa Hornigec a Klara Paškec na svetových mištostvách v kejelovaniu v rakúskym mieste Švác. Amtirovaca svetová mištoka Hornigec a kolegina Paškec vúbečujete so v staromne klase UCIA 20 a prísúšate v obie rakečanskému kejelovanskému dôrstvu. Na letuších svetových mištostvách v kejelovaniu v občeli sa nieče 600 posta aktívnych športovcov a športovčov ze doromady džiat nače kraju. A to vane bichu, naše povestče, kýž namakáče dále na našej internetovej strone rune takéž v našej dávodnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Slunčné vedro v Budešine pri 14 stopňach aktuálne. Hej, jasné nebio, tak najprv raz vostane, hač doši ponia, potom so tiež nekotre mročele tu a tam pokazaja, ale dženca zmejeme dosť prečelne slunčne džen, mimo sucho vostač a žive slibrot zaleze dženca vybiju dňa pohonie v Užice na maximálne 24 stopňu.
2: Ale, ničo ne, dojš dobrú jezbu, přijemoj.
0: Srbský rozvoz.
3: Salut! Ça va bien? Nutrek, how you are doing?

0: Markonek, a skupina Wusmusch. Anetko, nieszta za fenu techniki, abo dajki ich kocisz, cieszasz nieszta pszina wuknycz, kajś ja. Z Mirczyną Wienkom poladamy raz do stawiznu nastro, kajś stajto Ciszczak, a Liczak.
1: 3, 2, 1. Wieda, wiedomość, a wunamakanki.
2: Gdyż dżęca przy komputeru działamy, potem mamy dokumenty a riadowaki przed sobą. Kajś na pisanskim blidzie, za kotry szak je desktop jędzielski wuraz. A jun też z komputera znajemy. Tute zaprzyjecza pak niesu se przypadnie budali. Nie, bychu wiedoma una makanka w 70-tych letach, kotraż dobieše ludziom przystup k nowemu nastroji a dziwo z nim wolożić. Tuta metafra pisanskiego blida bieso Xerox parku w Silikonie Valley uwiwa. To bie sledzienski wotriad zawoda Xerox. Zawod znajemy szak skierę za ciszczaki a kopirowaki, a 70-tych letach je tuta jałotnożka tyś lejzorowy ciszczak unamakała. Zopak so tam tyś uwicze komputeru cele zasadnie sobu postajowaše, štoś hacz do dżęcniša wobliwuje, kak z nimi dziwamy, je ledma znate. Tak zabierachu so tam z tym, kak możeš jacore ličaki ze sobu a s čiščakami zjazać. Při tym sú Ethernet Wheely, kotrež je miestem štandard za komputer vysyče. Šo jedne hač na LAN party, birove abo ličenským centrum je. Džeš komputery a nastroje přes káble dáte umenieja, či zatem Ethernetová technika. Grafiski povrch na komputeru ze symbolemi, vokneškami a menijemi je tež vúsledk dživa Xerox parku. Zdobom pisanske programy, kotrež pokazaja čižno při vobdživanju tekstnedom tak, kajž přinže na koncu šiščaka, s pravými odstavkami, otreskami, nadpismami a vulkošču písma. Komputerov myšku tam dre unamakali nesu, ale zo převážne z nej komputer poslužujeme a nic jenož z tastatoru, no tež to sú tam upekli. Všitke tute ideje a dalše sú 1970 zažnem komputeru Xerox Alto zimali. Tundre nebie úspešne, za to pak žovo inspirácie. Bill Gates od Microsoft a Steve Jobs od Apple staj si miestrujem grafický povrch direktne vodnia odladavoj a jún z Windows a Apple komputerami pozdišo jako štandard přesadživoj. Tak netrebame dženca jenož před komputerovým kódom sedač a koždý nadavk komputery napisač, ale môžeme za to napisane symbole klikač. Zavod Xerox pak nie je z toho převele mil. Jenice lézorové čiščaky je tak právě zvíčný čvědžav.
1: Věda, vědomost a vunamakanky.
0: A za nekotrž španijské věsky, za tamnoch mači z nás, kotrž mají ještě dženca čin, šmirčin venky nám zase raz uvědomil, jak spěšný čas léčí a so léta minu.

Pola dame dokamensa na cherauši knižnej premiere cia 70. zjazka spisu Sapsko instituta predstaji autorka a etnologoka Marlies Heyer svoje vúslitky viacletných studiu v kontekste Naurota Veľko ve Vúžice. Niedže 20 připosluchariam rozpravieša ona vo svojich bulných sledženiach. A předstaj mestrujem tež interviewe, napríklad s přírodoškýtarimi, hajnikami, vočarimi a vobedlerimi, přepytovanie krajinem za vojerecami. Marlies Heyer běše mies 2018 a 2020 doktorantka Serbského instituta a kniha je s dobom tež je disertácia.

0: Back, Schetter, Schno, Wepoistach, Prädoronius, Fischeli, Duschnitz, Woklitschanskak, Minskarada, Jesso, Tscherra, Raswes, Mitschgezachs, Kajewawa, Ato, Damnische, Gratoni, Wonjowe, Wobore, Elsa Brandström, Damiraji, Celki, Araji, Cello, Nauoda, Wobore, Andreas Kruschawo, Jele, Woborniko, Informuau, Awotem, So, Maja, Tukwilo, Sizimazizzi, Aktiv, Nichtschwano, Asgotrimi, Thema, Mieso, Gemeinskarada, Sabirawa, Dove, Mate, Gisvok.
1: Na předkádzacym posiedzeniu su hižodleje o tym dyskutovali a nietko maja skončny rozsud. Podłożki za gminskich radičelu maja sobie přichodze digitalnie svač. To je gminska rada zvětšinu vosu obsamknila. K tomu gminski radičel dr. Beno Wauda.
2: Co mám prać, to je maja individualne vosobinske meneno. Dokaz jsem ja kronist, veske, so mam ja te rade, když mam ja nešto analogne ve rukach. To pa nieke nejo prezentne, aber reprezentativne za cu gminsku radu. Ja se myslím, domo schon te lada, so my te analogne, so my to prečinžeme, když máme tu možnost to digitálne činž, potom je to vizo te rozumne.
1: A kak vopkadže ja s tematiku poprom v tamných komunách? K tomu navoda zahraniska zjazka při kloštorské vodže Stefan Anders.
3: Mo mamo gmene, když informuje gminskih radičelů přes mielku, nekotre rze, nekotre maja teku variantu z mielku a z paperu, to jsou nekete gmene Mančince a Kroštice. Mo mamo ten gmenu Rajbice, když je šeskýre tradicionálne pobočů, a šo vône papere má. Mo mamo ten gmenu Nibelčice, když maja jeden cloud. Za te informácie ha paralel tiež ešte mielku užije, ha dženca sú sa voklice tiež za ich buď rozhodili.
1: Dále je Voklečanská gminská rada jednovostne nadavk za ponovenie drohy mies Nui Viesku a Ružantom še podala. Miestnanosta Klemens Boldrak.
4: A zo sa tam dále nepokne, zo še mamo veľa vesela na tutom poču, dokáž mamo mu tam tiež jara veľa vopkada, busovo vopkada tiež a mamo tam tiež závode. Sme si vrejli mu doby, na kojže pa tam na tutom poču nešto činč. A tuto nadok jo nitko jen zavod krenu z Landsberga.
1: Dále je gmenska radičelka Antje Bobcina gmensku radu votem informovala, so nebude hižodle předsedka Spichovanského tovarstva Serbske vyššej šule Micho Honig.
5: Ja som tom prostu stajiva dla korošče, dokež chcem ja vote dať te Spichovanské tovarstvo, ona sa ja, nikto nové namakao a te bude voľbu bude v juniu so stač a sem vesela, so bude a to punže dále.
1: A Antje Bobcina s dobom namovia.
5: Musí přijemo, zobo to kus rozrostovať. S tým chcem ja popravte nedom tým starších všichemo prosiť, zobo to kus přemyslič, dokáž bez to spichovanca toho to ja sa neponže, dokáž hevak nemôže žádne šulere, žádne tykancovo bazáre, nič ja sa činč, to je nežo, když jo, je nespichovanské toho hevak je to v šulách zakazané.
1: Nietko hotuja so v Voklečanskej šuli najprv raz na dvorový svedžen, kiž bude potom zatežen a kiž je to runia jenož možné, dokiž maja také spichovanské tovarstvo na šuli, kiž projekt podpiruje.
0: Po čarovším posiedeniu gmenskej rad Voklece, kotre šmejachu Tunkrut Smitkecach, je Matej Gisvok rozpravial. Jednače menšinu po napu Dževečeche.

A ještě raz pokiju, když če tam popuču dobro šetcach, nas mě malé šetcisté mobilne byskač. To je, když jedeš z města von na delňu hoku, nimo z Pjato jezora a potom pak nedom napravo nuc, potekim nic nas mě z Džirmanju rudy delní vojezd, klietno běla voda, ale malé šetci.

0: Reže naša sadovská riec. Zabera sa Maria Elikovská-Winklerová žinca ešte raz s kokošami. Sledný raz v ní niasli jaja a kak te kurietka přídu na svet, naše sadovské vysanárie nám to rozkvadujú.
1: Celá příroda se v liešu uvíja, rozpožujú. Inzekty, ptašky, zbežka, zmieju malé, dorost. Gaž jo se došť padalo a jo bylo šopły viedro, pen miewaju bomy wiele płodu. Jabłku, krzuszku albo sliwku. Nasza sliwcyna lietosa dere miewa. Pen zmiejomy wiele sliwków je mucki, a meżomy piac sliwków i mazańc. Patała sejzi na jajach tak dujko, aż je usejzio.
2: Patała usejzio te jaja pen, aż te kujeta pirwen.
3: A pen co je uporaś, kuretka. Jo, ta pata jo kuretka usejzela, jo, tak jo to richtig. Či to ženia musí, pen za zásob usejzeš nic, až vyne vystajú, posú zazemnete te jaja, pen nevadujú nic.
1: Pen se kuretka z jaja uľagnú. Wenn ich na Svet.
2: Der Kuh hat auch nur, ja. Der kann sich mal im Schnabel und der Skorpion mal im Scherko, und dann mal jetzt andere, und dann rausplappt noch der Jahr, und dann mal ulässt Schwen. Wenn du lagst, der Skorpion.
4: Der Kokoschi, das du da gnäßt, njasli, aber nan njasli, da u lagnenje. Ja, wenn ich na der Jajach lage, nic jano, až je dajú ukľúvaš, to je ten sledný akt. Ale ulagnúš jo ten dlhší proces. To je ten druhý aspekt. De kurieta, ktorá musí se sami ulichovať z toho jaja.
1: Se ulichovať to groní tak veľa, ako se ukľúvaš.
4: Kurietka sú se ukľúvali, to je groní, to je najpierý žierku vytnúči, uklapotával s šnobelom a pen sú upadnuli z toho jajka ven na ten starý tašk, ten jo pen te škorpiny ven speroval z gniezda.
1: Kuretka dłypiu ze sznapacom do szkerpiny, gaż udłypiu zierku, pen megu se z jaja ukluwaś. A my se jaselimy, aż ma nasza kokosz taki riedny dorost.
0: Ja, zajmne słuka su nam zase rozkwadli nasze wejsanarie. Żince su byli autorce na pomec, a na fortowa z mesta Frycok Szamar z Trenowa a Alfred Kiercmarek z Priawoza.

0: Gast schon wüsst, ledne Raspla war schon gar Susse dann jetzt so Oberschützeli, aber ja mo Pommagali. Wenn man just wischeme, jen Susse zwar Sebastian Elikoske Winkler, da ja Weisernarium, a Weisernarka Muli zu wasch, wett togo, ka Knieger a Jinsa, da uge da s dobrem Susse zu.
1: Misme, meli, dosch dobre Kontakte, Susse dam, Lischkoku, a naše starejšie tej stej buej pšašanej, naš nan napríklad gašce sú kobovi, dejali žrebiš a penio ben bu taký špecialist za to.
0: Aktuálne povestči Žižece Pestru a Cerkvene Rošk máme za vás přigetované. Zašiel tušo ako všetci nižilu na pojadnok Dolnosjardeske radio. Veselím sa na vás.